0: Monopoly.
1: Nemůže. Plávám. Skáčeme v vodě.
2: Najboljši glazbeni mix.
0: Poletni radio ENA. Sometimes all I think about is you.
2: Late nights in the middle of June. Več poletja
0: in več dobre glasbe.